0: ako smiem.
1: Ak budete mať cestu do Českej republiky, konkrétne pôjdete do Pardubíc, nezabudnite odbočiť do obce Trusnov. Tu môžete spoznať rodinu manželov Kudrnovcov, ktorá si založila vlastné rodinné bábkové divadlo Kozlíček a taktiež aj staročeské múzeum vidieckého života a remesiel. Aj ich dcéra Pavlína má svoje divadlo Kozlík. A tento vzťah k dreveným bábkam sa začal úplne nenápadne. Priblížila nám ho pani Jitka Kudrnová.
2: Vlastne nás k tomu přivedla trošičku dcera. Manželi od malička vyráběl ke každým Vánocům loutku a ona, když potom dospěla, byla na střední škole, tak začala hrát loutkové divadlo. No a my jsme si potom teda taky udělali loutkové divadlo menší, proto jsme Kozlíček, dcera má velké loutkové divadlo Kozlík, ta má asi 90 loutek a jezdí po celé republice, nebo už i byla i v zahraničí, takže je možný si ji objednat.
3: A na Slovensku nebyla ještě?
2: To nevím, jestli byla na Slovensku, vím, že byla v Německu, v Polsku, netuším, jestli na Slovensku, ale není to určitě problém. Ale naše divadlo Kozlíček můžete vidět ve Staročeském muzeu v Trusnově.
3: Vy tam býváte v tom Trusnově?
2: Ano, my bydlíme hnedka vedle toho muzea s manželem a muzeum vlastně jsme založili asi v roce 22 a máme tam stálou expozici loutek a řemesel staročeských, co tak naše babičky dřív dělali, takže to je tam možné k vidění. Je teda potřeba se dopředu objednat, abychom mohli zajistit prohlídku.
3: A jaké remesla tam například prezentujete?
2: Tak třeba tady zrovna i můžete vidět zpracování maku. Trdlo a pernice, mák se utřel a potom se uvařil a udělala se buchta. Nebo předvádíme tady třeba, máme máselnici, kde se udělá máslo v máselnici, utluče, potom se vykape přes plátínko, dá se do tyhle krásné formy a druhý den se vyklopí a je máslo. Nebo tam předvádíme třeba nastartování stabilního motoru, který je připojen na třeba lis slámy a lisuje se sláma, nebo ukazujeme repliku parního stroje, spouštíme, takže takovýhle ty staročeský řemesla a stroje.
3: A ještě jsou takéto věci mezi lidmi, je to starodávné, že jako voľa kedy to robili ty lidi?
2: Ještě se dá něco na těch půdách najít, někdy se stane většinou, takhle ty starší lidi přijdou, že třeba mají chalupu po babičce a že už to nikdo nechce, mladý, že to nechce, takže nám to třeba i darujou. No něco se dá koupit na burzách, no ale tak ještě se dá jakoby mezi lidma najít.
3: A proč jste se rozhodli takéto soukromné vlastné muzeum zriadit?
2: My jsme se vlastně do toho Trusnova přistěhovali a tenhle baráček vedle nás byl dlouho opuštěný. Nikdo v něm nebydlel a pak ho majitelka, která bydlí v Itálii, prodávala. No a tím, že se to naskytlo, že to bylo vedle nás a bylo to blízko nás, tak jsme vlastně nevěděli, kdo by vedle nás bydlel, tak jsme to koupili. Původně jsme ani nevěděli, na co, jestli třeba děti si tam neudělají chalupu nebo tak. No ale potom jsme se rozhodli teda, že uděláme to muzeum, protože tam byly vlastně i dvě pece jsou tam staročeské, takže jsme si říkali, uděláme muzeum.
3: A ako se můžu dostat návštěvníci do muzea? Třeba se s vámi dohodnout dopredu?
2: Jezdí k nám zájezdy autobusem hodně. Je tam možné i parkovat na staré odstavné silnici, když jsou to auta, tak ty zjíždějí až přímo, máme parkoviště před muzeem. A nebo potom vlakem, je to trasa Česká Třebová Praha a tam se dá vystoupit, jezdí takto turisti, ale to už je, se dá pěšky od vlaku, je to třeba 3 kilometry, takže je to tak spíš pro turisty už.
3: A pokud jde o vaše loutkové divadlo, teda bábkové divadlo Kozlíček, vy máte normálně vystoupení?
2: Vystoupení děláme už jenom takhle v létě, třeba o prázdninách pro děti, nebo když přijede školka a objedná si. Pravidelně neděláme. To už jezdí dcera s tím velkým divadlem Kozlík a to se musí objednat a ona za vámi dojede.
3: A jaké rozprávky například hráte?
2: My máme třeba Hloupý Honza, Obudulínkovi, ale dcera jich má asi 10, tam má třeba Perníkovou chaloupku, Červenou Karkulku, Dlouhý široký bystrozraky, hodně těch klasických pohádek, jo, takže tam je možná se podívat i na její webové stránky, loutkové pohádky a tam je to možný dohledat.
3: A manžel ještě dělej vyrábat je postavičky?
2: Teď už ne, protože se věnuje tomu muzeu a tam je spousta práce, pořád ho ještě doděláváme, takže teďka loutky nevyrábí.
3: Takže tak jste se dostali od rozprávok pre dceru k úplně úžasnému projektu.
2: Je to takovej náš velký koníček, máme to rádi oba, takže se tomu muzeu rádi věnujeme.
3: A keď sa rozhodnú Slováci vás navštíviť, musia si dopredu s vami dohodnúť čas návštevy.
2: Je lepšie si zavolať. My síce bydlíme vedle, takže když niekto přijede a sme doma, není problém otevřít.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.